12. 13. 14. And 15. Under the eye, 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 29. And 30. Under the N, 31. 33. 34. 37. 39. 40. 43. 44. And 45. Under the G, 48. 49. 51. 53. 54. 57. 58. And 59. Under the O, 61. 62. 63. 64. 66.